Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

greatest.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
1: Obírala mařená do šišek borůvky.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Meteorologové dnes jižní Moravě předpovídají jasno až polojasno, během dne přechodně dokonce oblačno. K tomu nejvyšší teploty na úrovni 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Duka. Srdečně zvou pořadatelé.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Meteorologové dnes jižní Moravě předpovídají jasno až polojasno, během dne přechodně dokonce oblačno. K tomu nejvyšší teploty na úrovni 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda, pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih. We'll be right back.

Hezké nedělní ranko na vlnách rádia Jih vám opět po týdnu z našeho studia v Hodoníně přeje Franta Uher. Máme neděli s datem 23. srpna a podíváme se do kalendáře a tam zjistíme, že svátek slaví Sandra, tak všechno nejlepší. No a po těchto úvodních informacích se hned pustíme do našeho muzicírování. Dnes v úvodu kapela Legrúti a orchestrální polka Nevěrná milenka. Hezký název. Dál to bude Táhlica pod semnou polka Když jsem já šla dědinu a úvodní sérii písniček uzavře Valčík Stávaj milá. Takže ještě jednou vám přeju hezké ránko a příjemný poslech u naší dechparády.

Je to tak, pěkný ránko, milí přátelé, ještě jedenkrát z Hodonína vám všem přeje Franta Uher. Posloucháte Dechparádu, která už dlouhá léta každíčkou neděli brázdí vlny rádiajích a rádiajích cymbálka naší druhé stanice, která se stává čím dál oblíbenější, a to je moc dobře, protože dechovka a cymbálová muzika je tady u nás na jihu Moravy jako doma. Tak, a je z čeho vybírat. Další kapelou, která nás potěší, bude Miločanka. Jenom tak pro zajímavost, tato kapela vznikla v roce 1982, takže ne až tak dávno. No a my si poslechneme něco ze starší produkce, tedy té původní staré Miločanky. A bude to v lesním stínu, v té milocké bažantnici, ano, což je hit, s velkým H a ještě jedna polička strojsa.

Miločanka na rádiu jich dohrála a tuto skvělou dechovku vystřídá dechovka, jejíž datum zrození se shoduje s datem vzniku naší Československé republiky, tedy rok 1918 a místo vzniku z Koronice u Kyjova. Takže jasné, že budou hrát skoroňáci. Já jsem s touto kapelou také prožil nejeden koncert, nejednu přehlídku a dokonce jsem byl přizván na nahrávání jednoho krásného verbuňku, takže ten si pustíme někdy příště, protože teď tady mám pro vás ty skorovské vinné sklepy, Valčík vyznání a polku u Hodonína. Jak jinak?

přátelé, a pojďme gratulovat. Dnes, 23.8., oslavuje naše maminka, babička Julie Zemánková krásné 78. narozeniny. Hodně zdraví a pohody v kruhu rodiny přejí synové Pavel a Petr s rodinami a vnoučata. Všechny posílají velkou pusu. Přání se připojuje také a pac posílá Alík. Takže pejsek do rodiny. Takže jsme kompletní a teď už ten hudební dárek slibovaný, kapela Stříbrňanka a písnička Půjdem za láskou.

Milé rádio, zahrajte prosím pro mého přítele Adama Petřinu hezkou písničku, který slavil 20. srpna 56. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí a spoustu lásky přeje Mirka. Takže od Mirečky hezké přání já doplním hudební dárek, polka Malovaná dědinečka a kapela Gloria.

Dohrála nám dechová hudba Blatnička, byla to směs těch známých polek. Možná jste si některé z nich určitě i zanotovali spolu s touto kapelou. A my půjdeme dál. Dechová hudba Lieskované působí v obci Moravské Lieskové pod úpatím vrchu Velká Javorina v okrese Nové Mesto nad Váhom. Je to vlastně kousek za našimi hranicemi a proto není divu, že se v repertoáru Lieskovanů často objevují naše krásné moravské písničky a to je samozřejmě moc dobře. Zkrátka hudba nezná hranic, polka z Lieskového valčík Nebraňte nám a polička Povedz, že mí

Milí přátelé, a budeme se pomalu, ale jistě loučit. Dech paráda je ve finále, další pořady budou startovat za malou chvíli a já vám při jejich poslechu přeji pohodu a dobrou náladu. Takže příští týden se na vás opět u Dech parády těší Vranda Uher.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Meteorologové dnes jižní Moravě předpovídají jasno až polojasno, během dne přechodně dokonce oblačno. K tomu nejvyšší teploty na úrovni 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Dukát. Srdečně zvou pořadatelé.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Meteorologové dnes jižní Moravě předpovídají jasno až polojasno, během dne přechodně dokonce oblačno. K tomu nejvyšší teploty na úrovni 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Meteorologové dnes jižní Moravě předpovídají jasno až polojasno, během dne přechodně dokonce oblačno. K tomu nejvyšší teploty na úrovni 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Dukát. Srdečně zvou pořadatelé.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Rádio Jihcymbálka. Počasí.
1: Meteorologové dnes jižní Moravě předpovídají jasno až polojasno, během dne přechodně dokonce oblačno. K tomu nejvyšší teploty na úrovni 26 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Duka. Srdečně zvou pořadatelé.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Duka. Srdečně zvou pořadatelé.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

co změní. Těch několik slov, co něco změní, něco změní.

až se jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Rezjavorník, malo.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Bojanovští vinaři vás zvou na Bojanovské noční sklepy. V sobotu 29. srpna od 18 hodin se pro vás otevřou sklepy v Dolních Bojanovicích. V průběhu večera bude zpívat ženský sbor z Dolních Bojanovic. Čekají na vás skvělá vína a jedinečná atmosféra bojanovského podzemí. Vstupenky za zvýhodněnou cenu 400 korun koupíte v předprodeji na webu bojanovštivinaři.cz. Obec Kobylí a zahrádkáři Kobylí vás srdečně zvou v sobotu 5. září na 12. ročník výstavy Kobylská zahrádka. Výstava ovoce a zeleniny se uskuteční Sokolovně. Součástí sobotního programu je soutěž ve vaření zelňačky od 13 hodin s možností ochutnávky. Od 15 hodin se můžete těšit na cymbálovou muziku Dukát. Srdečně zvou pořadatelé.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jih Cymbálka. A když bylo před kostelem

duše s tělem. Hádala se duše s tělem.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM. Dechparáda. Pohoda a zábava při nejlepších moravských dechovkách. Každou neděli s Frantou Uhrem na Rádiu Jih.

Hezké nedělní ranko na vlnách rádia Jih vám opět po týdnu z našeho studia v Hodoníně přeje Franta Uher. Máme neděli s datem 23. srpna a podíváme se do kalendáře a tam zjistíme, že svátek slaví Sandra, tak všechno nejlepší. No a po těchto úvodních informacích se hned pustíme do našeho muzicírování. Dnes v úvodu kapela Legrúti a orchestrální polka Nevěrná milenka. Hezký název. Dál to bude Táhlica pod semnou polka Když jsem já šla dědinu a úvodní sérii písniček uzavře Valčík Stávaj milá. Takže ještě jednou vám přeju hezké ránko a příjemný poslech u naší dechparády.

Je to tak, pěkný ránko, milí přátelé, ještě jedenkrát z Hodonína vám všem přeje Franta Uher. Posloucháte Dechparádu, která už dlouhá léta každíčkou neděli brázdí vlny rádiajích a rádiajích cymbálka naší druhé stanice, která se stává čím dál oblíbenější, a to je moc dobře, protože dechovka a cymbálová muzika je tady u nás na jihu Moravy jako doma. Tak a je z čeho vybírat. Další kapelou, která nás potěší, bude Miločanka. Jenom tak pro zajímavost, tato kapela vznikla v roce 1982, takže ne až tak dávno. No a my si poslechneme něco ze starší produkce, tedy té původní staré Miločanky. A bude to v Lesním stínu, v té milocké bažantnici, ano, což je hit, s velkým H a ještě jedna polička z Trojsa.

Miločanka na rádiu jich dohrála a tuto skvělou dechovku vystřídá dechovka, jejíž datum zrození se shoduje s datem vzniku naší Československé republiky, tedy rok 1918 a místo vzniku z Koronice u Kyjova. Takže jasné, že budou hrát skoroňáci. Já jsem s touto kapelou také prožil nejeden koncert, nejednu přehlídku a dokonce jsem byl přizván na nahrávání jednoho krásného verbuňku, takže ten si pustíme někdy příště, protože teď tady mám pro vás ty skorovské vinné sklepy, Valčík vyznání a polku u Horonína. Jak jinak?

přátelé, a pojďme gratulovat. Dnes, 23.8. oslavuje naše maminka, babička Julie Zemánková krásné 78. narozeniny. Hodně zdraví a pohody v kruhu rodiny přejí synové Pavel a Petr s rodinami a vnoučata. Všechny posílají velkou pusu. Přání se připojuje také a pac posílá Alík. Takže pejsek do rodiny. Takže jsme kompletní a teď už ten hudební dárek slibovaný, kapela Stříbrňanka a písnička Půjdem za láskou.

Dohrála nám dechová hudba Blatníčka, byla to směs těch známých polek. Možná jste si některé z nich určitě i zanotovali spolu s touto kapelou. A my půjdeme dál. Dechová hudba Lieskované působí v obci Moravské Lieskové pod úpatím vrchu Velká Javorina v okrese Nové Mesto nad Váhom. Je to vlastně kousek za našimi hranicemi a proto není divu, že se v repertoáru Lieskovanů často objevují naše krásné moravské písničky a to je samozřejmě moc dobře. Zkrátka hudba nezná hranic, polka z Lieskového Valčík Nebraňte nám a polička Povedz, že mi Javorina.

Milí přátelé, a budeme se pomalu, ale jistě loučit. Dech paráda je ve finále, další pořady budou startovat za malou chvíli a já vám při jejich poslechu přeji pohodu a dobrou náladu. Takže příští týden se na vás opět u Dech parády těší Vranda Uher.

Posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Povídka starého kriminálníka. Honit zloděje, řekl pan Jandera, spisovatel, to známe. Ale zvláštní je, když zloděj hledá, koho vlastně okradl. Abyste věděli, co se stalo mně. Tak tuhle jsem napsal povídku a dal jsem ji do tisku. A když jsem ji četl vytištěnou, obešlo mě takové nepříjemné tušení. Člověče, řekl jsem si, něco podobného jsem už někdy někde četl. Hrom, aby do toho, komu pak jsem tuhle látku ukradl. 3 dny jsem chodil jako vrtohlavá ovce a ne na to přijít, od koho jsem si tu látku, jak se říká, vypůjčil. Konečně jsem potkal kamaráda a povídám mu, člověče, tak se mně všecko zdá, že ta má poslední povídka je od někoho kradená. To jsem přece poznal na první pohled, řekl kamarád. To jsi ukradl z Čechova. Tu se mě zrovna ulevilo. A když se potom mluvil s jedním kritikem, říkám mu, pane, to byste nevěřil, někdy člověk udělá plagiát a ani o tom neví. Například má poslední povídka byla kradena. Já vím, povídá ten kritik. To je z Mopasanta. Tak jsem si obešel všechny své dobré přátele. Poslouchejte, jak se jednou člověk octne na šikmé dráze zločinu, tak neví, kdy přestat. Představte si, tu jedinou povídku jsem ukradl ještě z Gottfrieda Kellera, Dickense, Danuncia, Tisíce a jedné noci, Charles Louis Philippa, Hamsuna, Storma, Hardyho, Andrejeva, Bandinelliho, Rosegera, Raymonda a celé řady jiných. Z toho je vidět, jak člověk zapadá do zla hloub a hloub. To nic není, pravil odchrchláve je pan Bobek, starý kriminálník. To mě upomíná na jeden případ, kdy měli vraha, ale nemohli k němu najít žádnou vraždu. Totiž, abyste si nemysleli, to se nestalo mně. Ale já jsem 5 roku bydlel v tom samém kriminále, kde předtím seděl ten vrah. To bylo v Palermu, vysvětloval pan Bobek a skromně dodával. Já tam byl jenom skrz nějaký kufr, který mě přišel do rukou na lodi, co jezdí z Neapole. Ten případ s tím vrahem mě vypravoval vrchní dozorce z toho domu. Já jsem ho totiž učil hrát francefus, křížový mariáž a boží požehnání, taky zvaný gotýsek. On byl totiž moc pobožný člověk, ten dozorce. Teda jednou v noci viděli Poldové, oni v Itálii vždycky chodí po 2. Jak Poví a Butera, co vede k tomu smradlavému přístavu, ze vší síly pádí jeden člověk. Tak ho čapli a porco dio, on má v ruce skrvavenou dýku. To se rozumí, dovedli ho na policii a teď chlape řekni, koho zapích. Ten mládenec se dal do breku a povídá, zavraždil jsem člověka, ale víc vám neřeknu. Kdybych řekl víc, byli by nešťastní ještě jiní lidé. A taky z něho víc nedostali. To se ví, hned se začalo pátrat po nějaké mrtvole, ale žádná se nenašla. Tak nařídili prohlídku všech drahých zemřelých, kteří byli v tu dobu hlášeni jako neboštíci. Ale všichni, jak se ukázalo, zemřeli křesťansky, na malárii a takové věci. Tu teda se znovu pustili do toho mládence. Udal, že se jmenuje Marco Biagio z Castrogiovanni a je truhlářský tovariš. Dále udal, že zasadil asi 20 ran křesťanskému člověku a zabil ho. Ale komu to udělal, že nepoví, aby nepřivedl do neštěstí ještě jiné lidi. A dost. Jinak jen volal na sebe boží trest a tloukl hlavou do země. Takovou lítost, říkal ten dozorce, jak živ nikdo neviděl. To víte, tyhle Poldové nevěří člověku ani slovo. Oni si řekli, že ten Marco třeba nikoho nezabil a jen tak lže. Tak poslali tu líku na univerzitu a tam řekli, že ta krev na té čepeli je z člověka a že to muselo propíchnout srdce.
Prosím vás, já nevím, jak se to tak může poznat. No jo, ale co teď měli dělat? Vraha měli, ale vraždu ne. A to přece nejde postavit člověka na soud pro neznámou vraždu. Víte, to musí být corpus delicti. Zatím se ten Marko pořád jen modlil a brečel a prosil, aby ho už dali na soud, aby odpíkal svůj smrtelný hřích. Ty porko, řekli mu, když chceš, aby tě mohla spravedlnost odsoudit, tak se musíš přiznat, koho jsi zabil. My tě nemůžeme jen tak pověsit. Aspoň nám ty zatracený mesku jmenuj nějaké svědky. Já sám jsem svědek, křičel ten Marko, a já odpřisáhnu, že jsem zavraždil člověka. Tedy takhle to bylo. Ten dozor se mě říkal, že on ten Marko byl takový hezký a hodný člověk. Jakže by tam neměli takového hodného vraha? Číst neuměl, ale Bibli měl pořád v ruce, třeba obráceně, a brečel do ní. Tak mu poslali takového dobráka pátera, aby ho duchovně posílil a přitom šikovně vyspovídal, co a jak s tou vraždou. Ten páter vám chodil od toho Marka a otíral si oči. Říkal, že jestli si to ten Marko ještě nějak neskazí, tak jistě dojde veliké milosti. Že to je duše žíznící po spravedlnosti. Ale krom těch řečí a slz, z něho ten páter taky víc nic nedostal. Ať mě pověsí a basta, říkal ten Marko, abych už měl odpíkanou tu svou těžkou vinu. Spravedlnost musí být. A takhle to trvalo přes půl roku a pořád nikde se nenašla žádná přiměřená mrtvola. Teda když už jim to bylo hloupé, povídal policejní prezident. Mordiano, když ten Marko chce mermomoci viset, dejme mu tu vraždu, co se stala 3 dny po jeho zbalení tamhle v Arenéle, jak tam našli tu zabitou bábu. Víte, to ostuda, tady máme vraha bez vraždy a bez mrtvoly a tam máme takovou pěknou a vyslovenou vraždu bez pachatele. Dejte to nějak dohromady. Když ten Marko chce být odsouzen, tak mu může být jedno zač. A my se mu všelijak odměníme, když se přizná k té bábě. Tedy tohle nabídli tomu Markovi a slibovali mu, že za to jistě dostane v nejkratší době provaz a bude mít pokoj. Ten Marko chvilku váhal a pak prohlásil: ne, když už jsem svou duši zatratil zločinem vraždy, taky neobtížím ještě takovými smrtelnými hříchy, jako je lež, podvod a křivé svědectví. Takový to byl, pánové, spravedlivý člověk. Teda takhle to dál nešlo. Teď už v tom kriminále mysleli jen na to, jak by se toho zatraceného Marka zbavili. Víte co? Řekli tomu žalářníkovi. Udělejte to nějak tak, aby mohl utéct si. Na soud ho poslat nemůžeme, to by bylo jen pro ostudu. A pustit ho na svobodu, když se nám přiznává k vraždě, to taky nejde. Koukejte, ať se ten Diokane Malede to nějak nenápadně ztratí. Teda poslouchejte, od toho dne posílali toho Marka bez průvodu pro pepř a pro nitě. Jeho cela byla ve dne v noci do kořán a ten Marko po celý den běhal po kostelích a po všech svatých. Ale večer vám to natíral s vyplazeným jazykem, aby mu v 8 hodin nezavřeli vrata kriminálu před nosem. Jednou je naschvál zavřeli dřív. A on vám dělal takový kravál a tak tloukl na vrata, že mu museli otevřít, aby mohl do své cely. Tak jednou večer povídá ten dozorce Markovi: ty porka Madonna, dneska tu spíš naposledy. Když se nechceš přiznat, koho jsi zabil, tak my tě ty bandito jeden odtud vyhodíme. Jdi si k čertu, aby tě potrestal. Té noci se ten Marko na okně své celý oběsil.
Poslouchejte, on ten páter sice říkal, že když někdo spáchá sebevraždu z výčitek svědomí, může být přes ten těžký hřích spasen, protože umřel ve stavu účinné lítosti. Ale nejspíš to ten páter nevěděl docela jistě, nebo je ta otázka dosud sporná. Zkrátka, věřte mě, že ten Markov té celé strašil. Totiž to bylo tak. Když někoho do té cely zavřeli, tak vám v tom člověku procitlo svědomí a on začal litovat svých skutků, dělal pokání a úplně se obrátil. To se ví, nebylo to u každého za stejnou dobu. Pro přestupek to bylo za noc, pro přečin za dva nebo za tři dny a pro zločin to trvalo třeba tři neděle, než se trestanec obrátil. Nejdýl to vydrželi kasaři, defraudanti a vůbec ti, co dělají velké peníze. Já vám říkám, velké peníze nějak zvlášť zatvrzují nebo jak si ucpávají svědomí. Nejúčinnější to vždycky bývalo ve výroční den smrti Markovi. Tak oni tam v Palermu z té cely udělali takovou jako korekci, víte? Totiž zabírali tam trestance, aby litovali svých skutků a obrátili se. To víte, někteří mají u policie protekci a některé ty lumpipoldové vůbec potřebují. To se rozumí, že tam každého nezavřeli a sem tam si někoho nechali neobráceného. Já myslím, že se někdy od těch velkých gaunerů taky nechali podmazat, aby je nedávali do té divotvorné korekce. Ona už ani v zázracích není žádná poctivost. Teda tak mě to páni povídal ten dozorce v Palermu. A kolegové, co tam byli, mě to dosvědčovali. Byl tam zrovna jeden anglický námořník skrz výtržnost a rvačku. Tak ten Briggs šel rovnou z té cely na Formózu jako misionář a jak jsem později slyšel, došel tam mučednické smrti. To vám bylo zvláštní, žádný dozor se vám nechtěl do té Markovy cely strčit ani prst. Tak se báli, že by ta milost třeba na ně přišla a oni by litovali svých skutků. Teda toho vrchního dozorce, jak jsem vám už povídal, jsem učil hrát některé ty pobožnější hry. Ten se vám stekal, když prohrával. Ale když mu jednou padala už tuze špatná karta, tak se dožral a zavřel mě do té Markovy cely. Perbako, křičel, já tě naučím. No, já jsem si lehl a usnul jsem. Ráno si mne ten dozorce zavolal a povídá: tak co, obrátil ses? Já o ničem nevím, signore komandante, povídám mu. Já jsem spal jak dudek. Tak marš zpátky, křičel na mě. Ale co vám budu dlouho povídat? Tři neděle jsem byl v té cele a pořád nic. Žádná lítost na mě nepřišla. A tu ten dozorce nad tím začal kroutit hlavou a povídá: vy Češi musíte být strašní neznabozi nebo kacíři. Je to na vás nemá žádný účinek. A pak mě hrozně vynadal. A vidíte, od té doby Markova cela vůbec přestala účinkovat. Ať tam strčili koho chtěli, neobrátil se ani dost málo, ani se nepolepšil, ani nelitoval. No dočista nic. Zkrátka přestalo to fungovat. Pro krinda pána, to vám byl z toho kravál. Mne hnali na direkci, že jsem jim to tam pokazil a kde si co si. Já jsem jenom krčil rameny. To pak jsem za to mohl, no ne. Tak mě dali aspoň tři dny temnou komoru. Prý za to, že jsem tu celu poškodil.

0: Kapitola třetí. Konec přijímače. Bojový výcvik vrcholil a novopečení pětipáci už ledacos o vojně věděli. Chápali, že musí být ostražití a bdělí, neboť nepřítel, který je všude, práhne zejména po našich vojenských tajemstvích. Kdybyste se někdy náhodou dostali na dovolenku, vykládal svobodní Halík, ne, abyste například v mlíkárně vykládali, jak se jmenuje velitel vašeho družstva. Nepřítel by toho mohl zneužít. Co je, Jasánek?
1: Já jsem chtěl jenom podotknout, řekl Jasánek, že třídní nepřítel je velmi rafinovaný a nesmíme ho podceňovat.
0: Kula Kvata nepřívětivě zachrochtal, ale k problému se nevyjádřil. Taktéž ostatní nejevili příliš zájmu diskutovat. Pozor! Vyjekl náhle svobodník a ukázkově vypjal svůj nevalný hrudník. Důvod byl na snadě, neboť se blížil sám velitel Terasky.
2: Soudu majore, družstvo probírá vojenské tajemství.
0: Tak, tak, souhlasil major a otcovsky pohlédl na tetelící se nováčky.
2: Vojenské tajemstvo je naozaj veľa důležitá věc, soudrovia. Ako vyzerá mezinárodná situace na celém světě? Můžem říct, že má veliký význam, jak už jsem hovoril, na celém světě. Mnohý soudruh, aj Terasky, ujde za hranice, ale taký soudruh snad ani není soudruh. On ten kapitalismus soudrově má i veľa nedostatkov. Není všetko, co se blíží. Můžete pokračovat, soudruh svobodník.
0: Major Haluška se otočil a důstojně odcházel, aby svou moudrost nezištně věnoval i ostatním družstvům.
2: Pločka!
0: Obrátil se svobodník na šedivého malíře.
2: Opakujte, co právě řekl soudruh major!
0: To nedokážu, řekl Vločka, aniž se snažil provokovat.
2: Halík přesto povyskočil a začal ječet o sabotáži vzdělanců, kteří dělají z politického školení bordel.
0: Major Haluška zatím kráčel pomezi k dalšímu družstvu, které řešilo důležité problémy na pokraji ojiněné louky. Major se málem vyděsil vojína Frídla, který si to kolem něj rázoval směrem k blízkému křoví, aniž pozdravil.
2: Kam jdete, soudruh vojín?
0: Otázal se Terasky přísně. Jdu vykonat velkou potřebu, soudruhu majore, hlásil Frídl.
2: A proč jste ma nepozdravili?
0: Frídl se lišácky usmál.
2: Jednotka za pochodu nezdraví, zahulákal a krátce na to zmizel ve křoví.
0: Přijímač skončil. Vojni už věděli, jak se mají zachovat, aby se nedostali do rozporu s platnými řády nebo dokonce ze zákony. A tak byli uznáni schopnými nastoupit na vymezené pracoviště. Stavby v Českých Budějovicích, Vimperku, Janovicích nad Úhlavou, táboře i jinde čekali na jejich pomoc. Po zdravotní selekci, při níž šlo do civilu několik dalších neduživců, zůstali v Nepomuku trvale jen šoféři, skladníci a strážní oddíl. Jinak byl prapor znovu rozdělen do rot a připraven k plnění čestných povinností. Před první rotu předstoupil poručík Hamáček a pravil:
2: soudruzi, nyní jste co? Nyní jste vycvičení. Každý z vás je teď voják a od vojáka se čeká, že bude plnit povinnosti. Kdyby neplnil povinnosti, tak bychom s ním zatočili. Jelikož jste narukovali ke zvláštnímu útvaru, vaší povinností teď bude co? Vaší povinností bude makat. Práce člechtí člověka a proto budete makat, jako mourovatí. Za dva roky budete tak zušlechtěný, že vás doma nepoznají. Jmenuji se Hamáček. Co to znamená Hamáček? Hamáček znamená, že se plán bude plnit aspoň na 150%. Ale soudruzi, pozor, vy nejenže budete makat, vy si i vyděláte prachy, což u jiných útvarů není. Polovinu vydělaných peněz dostanete na ruku, Druhou polovinu vám uložíme na knížku. To proto, soudruzi, abyste všechno neprochlastali. Osobně vás upozorňuji, že kasárna nejsou pivnice. A kdo se venku nacamrá, musí vystřízlivě dřív, než projde kolem dozorčího. Jinak půjdete kam, jinak půjdete do lochu. Každý si může vybrat dle vlastního uvážení, soudruzi. Teď si zbalíte plnou polní a za půl hodiny budete nastoupeni tady na tom místě. Pomocí automobilu se přesunete na místo N, kde budete ubytováni. Na místě N se dozvíte svoji novou vojenskou adresu a budete seznámeni s dalšími úkoly. Má někdo nějaký dotaz?
1: Wilfrido, soudruhu poručíku, žádal jsem o přeložení k letectvu, avšak dosud...
2: Frido! Zařval poručík, vy chlapelína, vám se mně se zdá nechce makat. Na vás si dám obzvlášť bedlivý pozor, Frido. Lítání u nás užijete až až, já vám zaručuju, Frido, že budete tak lítat, až budete mít pěnou huby. Ještě má někdo nějaký dotaz? Nikdo? Pozor! Rozchod!
0: Janovice nad Úhlavou. O malém městečku nedaleko Klatov bylo na vyšších místech rozhodnuto, že poroste do slávy. Právě zde národní podnik Armastav začal stavět rozlehlá kasárna, budoucí domov celých generací mladých mužů. Na několika hektarech orné půdy se začalo rysovat budoucí staveniště. Celý prostor byl řádně oplocen a zajištěn proti nepřátelským rozvědkám. Uvnitř pak měli pracovat kulaci, faráři a jiné podezřelé živly, což s ostražitostí a bdělostí značně kontrastovalo. Několik minut od pracoviště byl další vojenský prostor. Mezi lesíkem a potokem se krčilo několik dřevěných baráčků natřených gáky barvou. Byly připraveny pro rotu poručíka Hamáčka, která jistě v Janovicích sehraje roli důstojnou mladých budovatelů. První rota pomocného technického praporu zaujala bojové pozice. Pod vedením poručíka Hamáčka a jeho zástupce pro věci politické poručíka Troníka se ukryla v promrzlých domcích. Když měl každý přidělenou svou postel označenou štítkem a jménem a hodností, sešla se rota na planince mezi baráčky. Byla nestydatá zima a od potoka fičel ostrý, mrazivý vítr. Před jednotku přestoupil poručík Hamáček.
2: Soudruzi, nyní se nacházíme kde?
0: V prdeli, zašeptal vojí Voňavka, leč poručík to zřejmě nezaregistroval. Za to Halík zvedl obočí a dal tak najevo, že nepřístojnost slyšel.
2: Nyní se nacházíme v Janovicích nad Úhlavou, pokračoval poručík. A vaše adresa je R/19. Do Janovic jsme přijeli co? Do Janovic jsme přijeli pracovat. Zítra ráno nastoupíte všichni do zaměstnání a budete pracovat jako kati. Vašimi dočasnými představenými se stanou mistři a stavby vedoucí, kteří nás budou informovat o vaší pracovní morálce. Do práce půjdete všichni s výjimkou dozorčího roty a jeho pomocníka. Cítí se někdo nemocen?
3: Vojnbakši, ozvalo se. Mám nemocný močový měchýř a musím každých 10 minut močit.
2: V tom vám nebude bráněno, bakši, odvětil poručík. Jenže mezi močením budete co? Mezi močením budete pracovat. Kdybyste zůstal na ošetřovně, musel byste každou chvilku běhat na záchod. Na stavbě to budete mít jednodušší. Soudruzi,
0: zavolákal pak Hamáček na promrzlou rotu.
2: Vy jste nejen pracovníci, ale i vojáci. A vojáci především. Až se vrátíte ze zaměstnání, nebudete chlnět, ani nebudete na rande. Nýbrž se budete věnovat čemu? Budete se věnovat vojenskému výcviku. Pak bude následovat politické školení a po večeři kulturně masová práce. A co v noci, soudru poručíku, zeptal se provokativně Voňavka.
0: Hamáček to vzal smrtelně vážně.
2: V noci budete spát, přislíbil. Pokud ovšem nebude co? Pokud nebude vyhlášen bojový poplach. V takovém případě ovšem spát nebudete. Každou noc bude hlídat 8 mužů, na každého z nich připadnou 2 hodiny. Má ještě někdo nějaký dotaz?
0: Dotaz nebyl. Jen zimomřivé jektání zubů se neslo daleko za hranice vojenského prostoru.
2: Poručík Troník si po pročtení kádrových materiálů vybral 5 vojínů, které pozval do své kanceláře. Byl mezi nimi i Kefalín. Soudruži, rozhodl jsem se, že vytvoříte u jednotky svazácký výbor. Šimerda bude za předsedu a ostatní funkce si můžete rozdělit dle vlastního uvážení. O vaše zvolení se postarám. Vzhledem k tomu, že u našich jednotek jsou i živly, které se k našemu zřízení nestaví kladně, musíte se od nich distancovat a působit na ty soudruhy, kteří dosud nemají jistotu. Nemusíte se ničeho obávat. Budu vás osobně řídit. Dále je třeba, abyste mezi sebou zvolili agitátora roty. Rozhodl jsem se, že agitátorem roty bude vojín Kefalín. To je soudruhy všechno, co jsem vám chtěl říct. Můžete se rozlejit do svých družstev. Čest práci.
4: Rádio Jih, cymbálka.
5: Děkuji.
6: Ty jsi vylezl z nuslí?
5: Z nuslí, přímo z tatarky.
6: Samozřejmě jste poznali, že v roli natěrače je dneska Rudolf Hrušínský mladší.

0: Dobrý den. To se pozdě, ale přece.
1: To je dobře.
0: Já jsem bohužel chytil špičku a nejen dopravní. Promiňte. Máte pro mě?
1: Ano, tady jsem vám to sepsala, jak jste si přál, velebný pane.
0: Děkuji. Akorát, že mi to není nic platný, protože jsem si zechal brejle. Ježiš, já je nechal na tom běžmovat. To byla jízda.
1: Neříkej.
0: No nic, já to vemu z koule. Vážení pozůstalí, dnes se scházíme, abychom se pomodlili za duši. Jenom já jsem dneska přišel o dvě na tom blbým kole.
1: Smůla.
0: Za duši našeho drahého zesnulého.
1: Josef Tuhý.
0: Pana Josefa Tuhého. Pan Josef Tuhý. Úplně vyschlo v pustce. Jak je to s tím skopečka, ono to... Pan Josef Tuhý byl vzorným manželem.
1: Ano, byl.
0: Byl vám oporou po celý život.
1: Ano, byl.
0: Otec?
1: Ano, tři děti.
0: Byl vzorným manželem, ale také tzínkem. Rozdával lásku mezi tři své děti. Vnoužete nějak?
1: Ne, neměli.
0: A mohl být i vzorným dědečkem. Ovšem nebyl vzorným dědečkem, protože prostě neměl vnoučata. Možná si teď říkáte se zármutkem v srdci. Promovat si prosím Pepiku, co jsi nám to udělal. Takovouhle věc jsi nikdy neudělal. Ale Bůh dal, Bůh vzal. Na tebe, Pepiku. Bůh dal, Bůh vzal.
1: Pepíček měl taky rád vínečko.
0: To já taky, víc než bych měl. Ty co vidíš? Pan Josef Tuhý byl opravdovým mistrem.
1: Ano, to byl.
0: Pan Tuhý komponoval nebo maloval?
1: Ne, byl mistr pekař.
0: Pekař. Opravdovým mistrem pekařem.
1: Ano.
0: A víte, mě se připomněl, víte, kdo má na křižovatce přednost? Sanitka nebo pekař?
1: Pekař.
0: A víte proč?
1: Ne.
0: Protože těch mrzáků veze více. Ano. Pro vás, pane Tuhý.
1: To byl vtipek.
0: Prosím, já vím, že tam mám brýle, to jsem přišel tady, když nic nevidím, ne? Já si tam pak zastavím, no. No. Hele, a kup mi samozřejmě dvě duše. Dětský kolo, čau. Jedeme dál.
1: Mohu vám nějak pomoct, velebný pane?
0: Nemáte brejle?
1: Ano, mám, ale jenom na dál.
0: No tak nevyrušujte, já potřebuji na čtení. Na blízko. Oremus dominus vobiscum et spiritum tuo. A Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království nebeské. Slyšeli jsme slovo páně, paní Tuha.
1: Ano.
0: Tato slova nám neříká Ježíš snad z nějaké pohovky. Ale několik málo okamžiků před svou smrtí.
1: Ano.
0: Co to je proti téhle události? Ježíš se smrti nebál. Ježíš znal tajemství posmrtného života.
1: Ano.
0: To už teď zná i pan Josef Tují.
1: Ano.
0: Takže bylo by dobré vzpomenout jeho dobroty a laskavosti a popřát panu Tuhému, tak říkajíc, jasnou cestu na ten druhý břeh.
1: Ano, ano.
0: Ani je, Pepiku.
1: Ano. Ale víte, velebný pane, ono to...
0: A?
1: S tím druhým břehem nebude tak kách.
0: Jak to myslíte, že to nebude tak kách?
1: Opatrně na kytičky, velebný.
0: Jo.
1: Velebný pane, já se vám musím totiž k něčemu přiznat.
0: Povídejte.
1: On Tuhý.
0: Tuhý?
1: Není tak Tuhý.
0: Čili on se jmenuje jinak?
1: Nemenuje se, my jsme to totiž s tím Tuhým, mým manželem,
0: jo,
1: trošku tak na vás nafingovali.
0: Počkejte.
1: No.
0: Takže jako, ve mně nic není nikdo.
1: Není nikdo, víte, velemný pane, nezlobte se, ale my jsme slyšeli, jaká je s vámi zábava. A u nás na venkově je taková nuda.
0: Počkejte, co ta hostina?
1: Bude, velebný pane.
0: Bude.
1: Bude to.
0: Ne, že by mi o ní nějak šlo. To ne.
1: Velebný pane, a víte co? Až to příště s manželem na nás zase přijde, tak my si vás určitě znovu pozveme.
0: Fakt?
1: Platí?
0: Platí.
1: Tak jo.
0: To nás bude prča.
1: To bude.
2: U pagáčů měli kozu. Pěkná kozena jak drůžka a hlavu stavěla jak generál Oberst von Eselkopf. A dojila jak hloupá. Dávala toho dohrodka tak na čestné uznání. Ale jedné od něho oči kalny, hlava zvěsená a nebyla k poznání. Ani dojít, ani žrat, co se z takovou ledačinu prodat. A staři si ustáli v městečku na Tarmaku a čekali na Kunčovta. A i když byla koza jak obraný herinek, vemeno měla jak putnu a na to se nachytali jistý boční za Skopanic. Když ale začali obhlédat z připomínků, že na ní koža visí jak fjertůšek na hambálku, stařeček se vyšponovali a jak mudrc začali přednášat.
3: A bočnico, moc nad kozu nemedituj, moc nekybicuj a počúvaj. Já prodávám, ty kupuješ. Máš před sebou kozu a žádného slona. Nekupuješ teda kočku v pytli. Nikdo to nenutí. Tvoje peníze, moja koza. Říká, že na ní visí koža jak fjertůšek na hambálku. To teda máš pravdu. Upluskaná, jak paní máma mlinářka není. Ale je dost možné, že je taká uzasnovaná po kozlatoch, či co? Vím já. Naliju ti čistého vína. Pamatuj si. Kdo ošidí blížního svého, je svíňa. Koza se prodává ze dvou příčin. Buď potřebuješ peníze, nebo po ní nic není. Vyber si, to jak v lotérii. Jenomže u mě to máš jistější. No kup si los. Máš jistotu, že vyhraješ? Nemáš. No to vidíš. Když si koupíš moju kozu, tož máš aspoň kozu. Podívaj se na tu kozu. Jak vidíš, to stojí a mečí. A bobky z ní také padají. Je teda jasné, že je živá, zdutá také není. A že je trošku posmutněná? No možná, že je nešťastno zamilovaná do capa, co já vím. Lebo ji uškla baba čarodenica, či zežrala hřebík, no co vím já, to teda na mou dušu nevím. No a včilkaj si zesumíruj, že bys inší kozu koupil, dondeš dom, dáš jí nažrat sena, v kterém bude náhodou kus drátu nebo podkovák, no a do třech dní máš ho rekotama. Restí má už šílka i hřebík v sobě. Tož to máš narychtované a nemusíš na nic čekat. Kdyby ti přece jenom zdechla, maso z ní posekáš do klobásy, že budou jak mandle a samý zoft. Kožu necháš vyčínit a starý dratva ušiju tvoje ženě ševrové holenky, že také nemá ani císařovna zíta. Z rohů si uděláš pod návratím háky na chomuty a za kosti dostaneš od handrláka hrnec na kýšku. To co ještě chceš? Když to tak vezneš z vršku důle a od spodka navrch, no kluci boční, co víš ty, že by bylo nejlepší, kdyby ti ta koza zdechla? No vydělal bys na tým.
4: Boční sasa už nezmohli ani na slovo a hledě vybůlenýma očima do jedného fleku, jak hypnotizovaný, odpočítali peníze a kozu zaplatili. Stařeček ještě ten den k večeru koupili kozu novou a až za tmy se s ní ubrali dom. V jedné dědině se zastavili v nádražní hospodě na pivo. Kozu uvázali k prvnímu dřevu, které potně našmátrali a šli do šenku. Za chvilku se vrátili, koza byla v sakroch. Začali létat kolem hospody, vyřváňali na všechny strany, ale koze nikde. Najednou učuli za keřískem jakýsi šustot. V naději našpicovali uši a počúvali. Ale to jenom nějaký šohaj obíral svou galánku a šuškálí. Dušenko moja sladká, kukulenko malá, holuběnko milůčka, když se dívám do tvých očenek, tož mi vidím celý svět. Stařeček v zoufalství strčili hlavu mezi halůzky a zaprosili.
3: Chlapče, jenom co je pravda, si převeliký kůzelník, když tak dobře vidíš. Pěkně tě prosím, podívaj se ještě jednou do těch očenek, ale si v ní uhlédneš kozu se zlomeným rohem, řekni mi o ní, je moja.
4: Nedověděli se nic, lebo vyplašený šohaj jich poslal hledat kozu do takého místa, kde by se nemohla skovat ani myš. Ale učili odkráci z vrchu jakési divné zamečání. Zvíhli hlavu hore a ostali jak přibití. Byla to jejich koza, která visala na závorách, lebo stařeček u místo k plotu uvázali ke šraňkom a jak vlak odjel, tož ju vytáhli na vrch. Ještě štěstí, že dlouho nevysala. Rychlo ju odřezali, zastrčili jazyk zpátky do huby, nalili do ní 16 rumu a masírovali podlábený krk. Protože ale furt čapala v kolenách, to si vypošťali tragač a vézli u domu jak komtesu. Za nějaký čas mě potkali na dědině a ještě nedořekli vítaj, už nabízali.
3: Chceš koupit kozu? Dobrá koza, ale má jednu vadu. Pěšky neudělá ani krok a musíš ju všady vozit na tragači a i ke galánovi.
5: Rádio

šesti štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbrami a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to myslím vojenský prostor, jmenovala se to údolíčko Jordán. Ta scéna byl to asi obraz 66. byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plásalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílejí, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužský neobejde. Když říkám podvlíkačky, myslím, je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapička, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, a my mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval. Potom zase křísil. A jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny. My jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky. A tam jsme brali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčička s krávou. Ona pořád naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No, tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám dva diverzanty. A tak je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 66. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polospašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají. Ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona, ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady. To já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný. Je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád. Vlevo jedno poschodí kurníky, tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu drůbežárnu. Vpravo plot z takovýchhle fošen a mezi tím špírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachni a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovejhle řeznické vazba Znamínko a pan, my takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu, ne normální krávu, ta kráva byla skoro jako bejk, taková macatá, nadělaná, pěkně oni ji pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem Znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, ten hrál práče, ten, k té krávě, trošku ji rozsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. Já špatně slyším. Pane Vysere, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? Opa, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám kdo to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? I ta kráva, i to je nějaká hmota. Když to bude řídit, tak říkáte, že to rozsteklíte. Já to i přesně, opa, četří scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počketaný barevnýma tuškama. Ale tohle to, že s tou krávou ausgerechnet já, a on povídá, čeci scénář, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýchhle okurek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot, ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolil troch. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by ze mě tady zbylo na této stěně, takový malý mastný flek a z ty krávy trocha hovězího promisí roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Já pám skutečně, já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídáte, takový náš vtipálek od lidsky, tohleto, tamhleto, ale potom nakonec, já pám nakonec vůbec nic.
ale oni ode mě odcházeli. Tak on se ještě zastavil a povídá, pane Znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje v pašení.

0: Kráva. Ten znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kuň bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pám, to víte, že jo? Ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. A kolikrát bych jí obíhat, když by mě narazila na tuhle tu stěnu, bo já to neplatí. A volpá, nechte mě mladý domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje a pán, no to by bylo právě dneska asi. Volpá, v tom případě ji bereme za rohy a skroutíme jí hlavu v některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svalý z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházejí a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velkýho lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku i na ten krk přivázali jen takovej pytel, o to lehčej ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam zezadu se vozíval asi z pěti hrdel, koukej do očí, nejhorší tohle, já jsem si zespal uši, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řítí, a když byl tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama, hupa, už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utýct do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten kachyňa se takhle rozhlíd a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc. A povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně zašlo, mraky přešly a to. On pá, tak vás povyšu na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, no prdele, kvůli tomuhle, já jsem studoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a ty co mě tady, já pám, ale radit jste uměl, víte. On pá, já jsem nevěděl, já jsem taky nevěděl, jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pám, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal strašený zákal. Pane menšíku, nemáte pocit, že prší, já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu. Prostě tráva lítala. Povídá, prosím vás, já mám na to a pan, dejte mi ruku, hup, a už jsme byli dva v kurníku. Pompa, tady je to prýma. A kouká mi tady plno vajec. Já pán, to je ze mě strachem. Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný. Kráva je bezvadná, herce mám v kurníku. Teď každá rada byla drahá. Teď už nikdo neradil, každý tam stál, jako že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. Tři utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten kachyňa povídá, podívejte se, my nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane znamínko, my to uděláme jinak. Z ty dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že to nepozná, já už mohl být třikrát probodený. Menší vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menší se zase převlíkne a řekne to s tím bizonem. Já jsem ochotně házel už do dálky prostě sako, čepici, všecko, ty sunky. Ten se na mě díval velice opovržlivě, oblíkal to malý sáčko, švy na něm praskali a teď tam stál zapikolovaný, tím myslím zabodnutý v zemi jako skála. Hras valů, slunce se odráželo v týho pejčí ší a já jen tak špitnul, povídám, hlavně koukat do očí. O, nechte si to, mladý, nechte si to. Já už stavěl tři krávy a pám, hlavně si jste zastavil, jestli ještě neběhají někde. A to už ta kráva z toho kopečku běžná, to už ji vůbec nemuseli roztekovávat. To už museli chlácholit. Ty krávě, když slibovali, že se umírní, že pojede na mamáj. A víte, co to je pro krávu mamáj, že ano? Ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. to vám, na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řítilo, on tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to, já vám a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se odstli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznickej asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat, stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film. O slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapák k němu přišel a povídá, soudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten Kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráceně? A on povídá, však rozdíl očte menší, ať ho zastavuje ta kráva.
1: Ahoj. No?
2: Ahoj.
1: No tohle to zrovna jsem nemyslel.
2: Co?
1: No nic mi neřekneš, jdeš na trochu pozdě, ne?
2: A jo, prosím tebe, nezlob se, ale já jsem byla u Jiřiny.
1: No?
2: Představ si, že Tonda má nějakou ženskou. No to je to celá prč. Pochopitelně, že po tolika letech manželství, to je tragédie.
1: No to je strašná tragédie.
2: No, strašná.
1: Takže Tonda má ženskou a my kvůli tomu nebudeme večeře.
2: Sobec, Pepo.
1: Jaký sobec? Proč sobec?
2: Jiný můžou být nešťastný, trápit se třeba, skákat z okna, jen když ty budeš mít na stůl, na stole, že jsem nestydl.
1: To jsi mi neříkala, ale že Jiřina chtěla skákat z okna, no.
2: No, skoro. No, proto já jsem tam byla takovou dobu, že já jsem čekala okno otevřený.
1: No, tak fajn, no. Prosím, než uděláš něco k večeři, máme aspoň pivo nebo něco.
2: Pivo?
1: No, to máme nebo ne?
2: Pivo?
1: No ne, já pivo.
2: No jak teď můžeš myslet na pivo?
1: No jak?
2: Co tak tě neštěstí druhých vůbec nedojímá?
1: Víš, to mě dojímá, že jsem od rána nejel. Přišel jsem ze směny, tady nemám nic k večeři, piju tamhle vodu. Co mě na to má dojímat? Prosím, někde žiješ, víš se kolem sebe podívej. Takových případů jsou dneska tisíce, že se někdo někomu trhne. No, no, tak co? To kdyby měl být dneska bez večeře, když mě to dojímá, tak to bych vůbec nejet.
2: Ale proč je zajímavý, jak ty umíš všechno zjednodušovat.
1: Já to zjednodušu, zatímco ty to komplikuješ, že já jsem hladový.
2: No to bych ani neřekla.
1: Ne, to,
2: tak takový... podle tebe by manželství mohlo vypadat klidně jako holubník, jo? Tonda je vypný muskej, no tak no. Buď to se k ní vrátí nebo nevrátí, že ona se s tím smíří nebo nesmíří, případně já, si já, někoho no, najde nebo nenajde. No. No to je krásný pohled na manželství.
1: Jaký pohled na manželství?
2: No.
1: Žijeme v poslední fázi 20. století. Století techniky, pokroku, no, no, to... no tak co? Na co mám manželství je podle tebe nějaká otrokárna? No, když se jeden chce trhnout, tak ten druhej nemá právo, taky by to bylo pro něj potupný, mu v tom bránit. No to je všecko.
2: Ale já mám hrát. Tak se klidně trhni, když máš pocit, že
1: je, yeah. No tohle, tohle. To je ohromný, nadačno, tahle ta logika. No. Co pak já jsem řekl, že já si chci trhnout?
2: No,
1: my se mluvíme o Tondovi a o Jiřině, že on se tomu tak prostě nebude
2: posadný. Ale nějak se Tondy moc zastáváš, víš?
1: To bude jiné.
2: Ono asi nebude tak moc cizí.
1: No, no ne, to mě nebude
2: ano,
1: cizí. No vůbec ne.
2: Tohle to mi vysvětlíš, ano? Tak podle tebe, když mužský zahne, tak je to logický, to jsi řekl.
1: No to jsem
2: neřekl.
1: No prosím, tak jsem to řekl, no. Já jsem to teda neřekl, ale je to logičtější, než kdyby to udělala od sebe ženská.
2: To je zajímavý, proč?
1: Co na tom zajímavýho? No prosím tě, no proč, no.
2: To je přece...
1: To je přece jasný, no ne.
2: No ne, no co, tobě snad je to jasný, ale mně ne. Tak proč?
1: Proč?
2: Proč?
1: No. No tak se na mě podívej, no. Zaprvé, mužský je pán tvorstva. A pak mužský, když zahne, nebo když se trhne, jak ty říkáš, tak to nemusí mít citově podložený. Takže se nic nestalo. On se vrátí domů, všecko dál klape, funguje, pokud je už jen večeře, tak se taky večeří. A nic se nestalo, no.
2: Jo, a to
1: zřejmě
2: zdobí.
1: Ale to já jsem nevěděl, že ho to zdobí, prosím, já jsem jim takovýho neřekl. Ale je to přirozený. Vy si to vezmi v tomhle přírodě takový příklad. Vem si třeba Brémův, ten ze života
2: zvěře. Ale proč jsi brala Brémův, no,
1: tam třeba taková veverka, aby to bylo v tuzemsku. Veverka není ten správný příklad. Vem si kohouta. Co dělá kohouta? Dneska má tuhle slepici, zítra dámhle tu slepici, že ano. No a co? Odsuzuje ho za to někdo? Přestanou slepice stášet vajíčka nebo sušej drůbežár, no vůbec ne. Nic nestalo, no.
2: No tak pokračuj,
1: no.
2: Pokračuj.
1: No, no co bych pokračoval? No. Už ta ženská si tohle dovolit nemůže.
2: Aha.
1: Protože... Musím představit si, jaký by byly řeči mezi lidma, znáš náš barán. No a potom ženská rodí děti, takže to vlastně vůbec nejde.
2: Proč tohle to je něco jiného?
1: No ty mě snad nechceš chápat, já tomu nerozumím. Podívej se, jaký je v tom rozdíl?
2: No.
1: Když ženská se chce trhnout, ano, když ženská chce odejít, nebo si začít nějaký techtle mechtle, jo, tak musí, co?
2: Co?
1: Musí být zamilovaná. A jak je ženská zamilovaná, co dělá? Kulisy! Víš to muž? Muž, ten když zahne, tak je nad tím povýšený. Je nad tím, zkrátka, je foš. Je foš. No jistě, že ano. No prosím. Ženská, když se zamiluje, co dělá? Balí kufry, pálí za sebou mosty, vřava, rozvod, tahání vodětičky. No to je podle tebe pěkná morálka, že ano?
2: Podívej se.
1: Nesahej na mě.
2: Ty logiku, jo? Tak podle tebe, když já si najdu mužskýho
1: no.
2: A zamiluju se do něj, tak jsem vlastně vysoce nemorální, protože
1: no,
2: už s tebou nechci bejt.
1: Ale šíleně.
2: Zatímco ty si odkočíš k nějaký slečně, vůbec nic k ní necítíš a klidně se vrátíš ke mně domů, no? Což je ovšem vysoce morální. To je podle tebe morálka, tak si tohle...
1: Za prvé já nemluvím o sobě, mluvím o Tondovi a o Jiřině. No. Za druhý, nevím, proč tady řeš o morálce. Já se vrátím domů a ty vůbec nemusíš nic vědět. Manželství jsem ohrozil, neohrozil. Všecko je v pořádku, milující. Manželka, pusinku, večeřinku, ježiš, já bych jel. Já nebo se o tom sebe bavíme, když máme rád.
2: To je ovšem konec.
1: No konec, zaplať pambu takovýmhle diskuzím.
2: No to je konec.
1: Jaký konec?
2: Víš ty, co vůbec si na sebe všechno řek?
1: Jak to na sebe, já mluvím
2: se
1: po všechny.
2: Tak s takovýmhle člověkem já tedy dál žít nemůžu.
1: Co to prosím tě, měl s takým člověkem dál žít nemůžeš?
2: Já nemůžu! Ty si klidně jdi za svýma slečnama, klidně se přetvařuj, ale já si balím svý kufr a
1: jdu. Co já jsem jediný krát řekl, že já mám nějakou slečnu, prosím tě, co to děláš?
2: Nechaj na mě, nebo...
1: Nikam nechoď, pojď sem, kam by si prosím tě šla teď? No počkej.
2: To tě nemusí zajímat.
1: Moment. Ty chceš někam jít. Takže ty asi víš, kam by si teď po půlnoci skoro šla, víš?
2: Si vemu i brambory.
1: Pojď se nikam nechoď, posaď se. Ty dáme pořád. No to je ohromný. Ty víš, ke komu by si šla? To znamená logic. Pořád někoho máš?
2: Jo. No dobrá.
1: Co?
2: Tak když to chceš vědět, nakonec teď, když znám už tvoje názory s těma slepicema, vůbec nemusí záležet na tom, jestli já mám taky nějaký...
1: Je, no to je ohromný, tohle si teda potěšila. No to je výborný, hora, že dnes já mám nějakýho kouta. Kdo to je? Pojďa, kdo to je?
2: Já mám Tonda.
1: To jsem, no Tonda! Je! Je všemu Tonda. No to je neuvěřitelné. Takže tohle to celý divadýlko, ta skákající Jiřina z tohohle z okna a to všecko bylo jen proto, aby jsi mě připravila na to, že ty se vlastně někde taháš to dovit.
2: Nebylo by tady nějaký pivo?
1: Ty křílíku, ty nezpláčíš, nemají nějaké tohle to, tak ty bys jsi dala pivovi.
2: Co? Nedělej z toho pozbojku.
1: Pozbojku, tak už nevím,
2: jak vůbec... Jsou přece tisíce, tak jsi si našla Tondu, bože, no. Jiřina se s tím nějak smíří a ty si přece nějakou klidně najdeš, ne?
1: Co? Podle tebe máš věcí, holubí!
2: Uklidně,
1: Pecho,
2: podívej se, sedni si.
1: Nemluvíš tam,
2: podívej se, manželství především není otrokárna. A jak jsi správně tvrdil, když si chci jeden trhnout, jo? Tak ten druhý mu nemá právo v tom bránit.
1: Co mi to povídáš? To jsem neříkal o nás, to jsem říkal o Jiřině a o Tondovi.
2: Já nevím, jaký je rozdíl mezi manželstvím našim a Jiřině. Pokavaj ti nebo tu logiku.
1: O logiku, já na logiku každou, víš co já udělám? Já se poblíknu a jdu a rozbiju Tondovi hubu. To já udělám.
2: To už nevím proč. A za co? Ty jsi říkal, že když mužskej zahne, tak je to naprosto logický, tak proč?
1: No dobře, ale nezvou vlastní ženou.
2: No, takže v tomto případě Tonda jedná nelogicky, protože šlo o mě. Jo? Co?
1: Já ti něco povím. Tohle to je Víš co? To je pro mě potupný. Víš takovýhle debaty. Ty se oblíkni, nebo vlastně splnou, to je jedno a vypadni. Ty jsi za svým Tondou. Víš, že musím dělat něco poslouchat, ale to ti povím, to je teda kahuf, ten tvůj Tonda. Ten, čivule, to je ohromný, to se mi líbí, to straně
2: spoutě. Před chvíli jsi tvrdil, že je Tonda docela pěkný mužský.
1: Fešák, pidlovokej, no, potěj se mu ruce, no jo.
2: No to nestydí.
1: Že se ty nestydíš, doma neumí ani zaklouzit žebíček, tisíc.
2: Kolika doma zaslouzí?
1: No, zkus to klouzit, pane Luty. Jen si dí.
2: Už jsi skončil?
1: No.
3: Tak to je konec.
1: Mezi náma definitivní.
3: Nebo to myslíš vážně?
2: Já ti něco povím, víš? Já jsem s Tondou nikdy nic neměla, mít nebudu a nic nemám.
1: Eličko, to tak pořádáš, to je v pořádku.
2: Protože k té večeři tak nic nemám.
1: Co budeme dělat?
2: Pojď ještě chvíli popovídat o logice, jo?

0: když jednoho ze strýců, který zblbnul v první světové válce. Ne vlastní vinou. On byl celkem v takovým nějakým zákopu, kde se nebojovalo, prostě udělali špatný zákopy. Ty šli pak z druhé strany, ty tam furt jako tohleto. Takže měli spoustu času si povídat ti vojáci a tam mu někdo nakecal, že existuje perpetuum mobile, tomu říká. A ten pápos, jakovýhle jsem nikdy v životě jsem neslyšel, bez Ritzmanit tam si tyhle věci vůbec jako neproběhne. Perpetuum mobile, co by to znamenalo, prosím tě? Automobile, to jo, ale... to je právě to. To má takový divný jméno, protože to neexistuje. Tak co mi tady povídáš o něčem, co neexistuje, V tom je ten háček, kamaráde. To, kdyby někdo způsobil, že by to začalo existovat, tak se jednak proslaví a obrátí koloběh tohoto světa úplně na ruby. Protože pak by už věci vznikaly sami od sebe. Ten pán, jak tomu mám rozumět? Strejc, teda chytrý člověk to byl. A tak ještě čet po večerech, že jo, kujáři. A ten pán, podívej se. O takovouhle věc. Vymyslet stroj, kterému by člověk dal jenom jedenkrát provždy a naposled impuls a ten stroj z tohoto impulzu by nejen pokračoval v té činnosti, ale tou činností by si vyráběl patřičnou energii pro další pohon, který by způsoboval výrobu další té energie, čili perpetuum mobile, něco jdoucí do nekonečna. Ten impuls by byl to, co udělal Bůh, když nám vrhl život. A podívej, od té doby my už sami tady děláme příkusy sami od sebe. Jen nám stačilo počuchnout a podívej, co se kolem nás děje. Tomu mimo strýčkovi to vrtalo hlavou, vrátil se z vojny, začal se častic a častic zavírat do dílny, napřed ze svého materiálu, potom už z přineseného, jak tam ty nevěsty. Pane Meluzín, chceme se brát, že jo? A tohle, já jsem zapomněl říct, on měl takový zvláštní jméno, protože na té vesnici byl jeden z nejsilnějších, tak se mu říkalo Meluzíne, ale on se jmenoval napůl jako prostě císař a druhý Claudius Pitzmaus. Oni Pitzmausovi měli už spoustu dětí, tohodle nečekali, nechtěli, tak se mu pomstili, že mu k tomu dali Claudius, aby si toho Pitzmause každej všim. Každý by se jmenoval Franta, no tak Franta Pitzmaus, no tak to nikdo neposlouchá. Jestli si Franta, tak už od toho nic nečekal, ale Claudius. Ale pač tam Pitzmaus všecky přebyl, tak se mu říkalo Meluzín. Pak v Brně už zase Pitzmaus. On vám v té dílně se zavíral a začal dělat z toho nejnevhodnějšího materiálu, který má poměrně největší tření ze dřeva, různý kolečka, válečky, pásy, spojoval to, že už by s tím ani nemohl býval vjet do terénu, nikam, až to bylo větší jak vrata. A věřil tomu, že jednoho dne do toho nějak kopne nebo něco a už to nikdo, to březový a višňový dřevo nezastaví. On taky se napomněl říct, on dostal od šrapnelu tam na té vojně, že to nebude tak. Od toho kamaráda, on dostal taky šrapnelem, tak no a prostě tam byl a když už promrhal veškerý materiál, i ten cizí a přišlo to ve známost, pač ty čekali ložnice, tohle nic a vždycky běžte se podívat, on tam blázen šíl a tak dále. Dostali se na buben a aby unikli tý ostudě, že by se ještě dlouho vyprávělo, jak promrhali cizí materiál, tak se odstěhovali do Brna. A tenhle ten strýc Pitzmaus v brněnský zbrojovce dostal místo v P18, to bylo puškový oddělení, dělali se tam pažby. A zároveň město takového si domovníka, udržbáře v domě mýho kamaráda a pozdějšího tedy kolegy a dnes herce v Brně Milana Wagnera. Hoblíkova ulice, souběžná s Merhautovou, Brňáci jistě znají, velice tichá ulice, jednoposchodový výlky, před zahrádky a za zahrádky. A tuhle tu před zahrádku dostal strýc Pitzmaus s bytem v úrovni ty zahrádky, čili se suterénním bytem, jako erár, když bude pečovat, a tenkrát se to bralo doslova, o celou tu výlku, o zahradu vzadu, o popel v zimě, o topení a o tyhle ty všechny věci, přísní zaměstnání. No a tak prostě strýc Pitzmaus s tetou Marií, že ano, se tam ubytovali a on to měl přesně den jako den stejný. Přišel z té zbrojovky, teta mezi tím chystala. V oběd on se najed, vyklonil se ty přezahrádky a on si tam dělal v té přezahrádce takový malý Versailles. To měl pohled od jiného kamaráda z Francie. Tam se mu zalíbily ty zahrady Tak se snažil to vměstnat do toho malinkého prostoru. Hýřil barvama, pracoval v maceškách. Protože těch se vejde nejvíc na záhon a jsou nejrozmanitější. Dělal miniaturní cestičky, udělal si k tomu takový zvláštní nářadíčka, takový hrabítka. Pracoval s perfektním pískem, kterému se říká kočičí zlato. To jsou ty osmihranky, které se štěpějí a svítí, odráží se v nich slunce. Prostě něco překrásného. Ovšem, zač tou před zahrádkou versajskou nebyl zámek, ale ten jejich suterénní byt, jo? Teta vždycky mezi tím skočila pro pivo, dala mu to, on si to dal z okna, takhle upíjel toho piva, pohrabával ty zahrádky, plel ty macešky, přemysťoval je různě, prostě tak, jak měl náladu, jak pracoval fantazie, tak měnil ty barevný obrazce až jednou. My s tím kolegou Wagnerem čekáme z toho prvního poschodí, až půjde jiný náš kamarád, nechali jsme pootevřenou branku, aby jsme nemuseli dolů jít otevřít a koukáme a vidíme, že Steve Spitzmausu si vystrčí na pivo a začíná vzdělávat ten svůj kousek té půdy. Koukne nás, pojďme pozdravili a páni, abyste mě kluci plivali do piva, my říkali, nepátr. Prostě laškovali, ale my daleko dřív než on jsme viděli, že tou tichou ulicí běhá opuštěný pes. Tak, jak psi někdy běhají. To psa zaznamenal až tehdy, kdy do téže ulice vstoupil takovej pán, takovej krásný stařec, asi jako pan Dale, víte, který šel velmi volným procházkovým krokem, díval se tak ze zahrádky na zahrádku, jsem tam někoho pozdravil, aniž ho zná do oken, to jak píše Čapek, když je dobrá nálada, tak se leda co zdaří, že ano, co byste normálně jinak nedělali, prostě choval se jako lidumil, šel a když k němu přiběh tenhle ten opuštěný pes, tak ho tak jako pohladil, polaskal, pošimral mezi ouškama a ten pes vyjevenej tím, že ho nenakopasí, tak šel vedle něj a v tom okamžiku z té žabí perspektivy ten můj strýc Claudius Spitzmaus zaznamenal tohohle pána s tím psem, protože volal do kuchyně, Marie, pojď se podívat, pojď se podívat. Takovýhle chlapi už se dneska asi nerodějí. Podívej se, starý chlap, ale rovnej jako bříza povídá, zdravej a takovej typ. Ten už se musel takhle, podívej se, jak mu to v těch očích a to všechno. Takhle já si nějak představu, povídá Kosinu. Myslel Kozinu. Ale protože v Brně byl populární herec Kosina, tak to dávali, takhle si to dohromady. A furt ho chválil, až ten Kozina přišel k té předzahrádce, tak ten pes najednou pána nepotřeboval, potřeboval spíš něco jiného, běh do zahrádky, tam udělal dřep a vznikla tam takováhle malinká versajská pyramída. V tom momentě se z mýho mírovního strýce Pitzmause stalo něco. Leopard. Povídá, jak si to představujete, člověče? Že já vám tady budu pěstovat záhony macešek, abyste mě chodili, tady byte na takovýhle svínstva pod oknama, do květu? Vete si tu potvoru a pojďte tu hromadu vodní. Ten duchoče se ti takhle za srdce a povídá, pane, to patřilo mně. Pompa, komu jí mu? Ten duchoč se povídá, prosím pěkně, v prvé řadě ten tón si vyprošuju, potom bych vás prosil, abyste mě nedával dohromady s tímhletím neznámým psem. O těch dalších věcech už ani nemluví a strýc povídá, vidíš ho? Tam se s ním cicmal a teď, že mě posrali zahrou, tak se k němu nehlásí. Tomáš povídá. Tomáš pěknýho pána nemá tváří. Povídá. A toho nezmizí. Ten pes vyhnaný tímhletím hlukem vyběh ven a když měl toho důchodce, tak ten důchodce, že se kvůli tomu psovi rozšířil, tak ho mírně nakopal. V tom okamžiku se otevřelo naproti v baráku okno a taková brunátná paní povídá, co ti hajzle udělá, že ho okopáváš? Dá jsi mu někdy žrát, abys do něj bušil? Povídá, rekuj domů, nebo tě pán sežere. Ten důchodce neschopnej slova se postavil do té ulice, kterou si předtím div nezamiloval, všetky zdravil, rozpřá ruce jako ve filmu, který jsem udělal později, v Belony, ve Sedmým kříži, v Osegrezový. Ten se udělal to salto, dvojnásobný, když jsi věděl, že nikam nemůže, tak tenhle pán rozpřá ruce a povídá, takhle celá ulice, nemůže mu nebyl prdel. Na montování tam je lidi, co byli nadovolené, chtěli se všecko. Tohle a odešel vrávoravým krokem někam na zdravotní středisko. Bez poslech paní a odešel, ale aby tomu dal správnou tešku, vyšel strýc Claudius Spitzmaus s lopatkou a se smetáčkem, to hovínko takhle nametal a povídá, vidíte, Pak se člověk diví, že se tam nedohodne nějaký státník s cizím státníkem a tady se nedomluvil prostý Čech s Čechem a hodil to hovínko sousedovi do růží.
1: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, v té společnosti, kde jsem netodle, bohu, já jsem tak ukecaný, to ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jí zmejvá. Já už jsem si kolik já řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Víš, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. Já jednou takhle jel v tramvaji a u Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takovej test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? A nejednou ona vám tak nějak poskočila, vám hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle.
0: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
1: Na dvou stránkách jako školní slovový úkol v pojednání o ztrátě paměti. Já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární podobu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl v psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě spíšu, babička, davše z lesa, roští nesavše, mám si to nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šetše, nesavše roští vše, a teď takhle na to můžu a pán si, bábo, jdi si s roštím kam chceš, a tady tohle své starosti dostanu od toho. No. Luboš Kostelka daleko víc než my všichni, kromě toho, že s náma študoval v Brně na Janáčkově akademii muzických umění, tak se ještě staral, tak co se děje kolem, jaký je život a cvrkot. A tak věděl, že na Slovensku není čistý líh, ale že tam zase mají Montgomeráky. To bylo po válce. A tak za mnou přišel, já byl v továrně, kde byly demižony, to byla chemická továrna a povídá, hele, vypuš tam nějaký 3 demižony, kluci z farmacie by měli čistý líh a já ti oblíknu. Povídá, že by dostal Montgomeráček. Tak já jsem to tomu Lubošovi takhle teda přinesl ty demižony, on pohá ve čtvrtek přijedu směrem od Půchova. Čekaj, já máš Montgomerák. Já jsem čekal, skutečně prvního, koho jsem uviděl, rychle se tam otevřeli dveře, vykouk Kostelka a pán Hergo, ten je přesně, že on vyskočil z toho raku, jak kdyby mě neznal, utíkal pod jedem. Já pán, Lubošku, tady Montgomeráček, on pohá, utíkej, prý, prosím tě, po mě jde policie. Takže já jsem neměl ani demižony, on neměl lík a Montgomeráky o tom vůbec už se nám jako nezdálo. A tenhle ten Luboš Kostelka byl takovej ohromný číman, on vždycky jak něco tak viděl, jemu se zdálo, že tamhle mezi domama je nevyužitý nějaký prostor, tak tam vybudoval kurty, měl to být bazén, ale pak jsme málo vykopali, že bylo asi takhle vody, tak z toho byly kurty, potom hrál se tam tenis a tak dále. A tenhle Kostelka jednou přišel a povídá, Laďo, co kdyby se zeptal tatínka, že bychom šli k vám na Knínskou přehradu, na chatu, vzali partu takových prýma lidí, já mám 50 litrů vománkovýho vína a protože v té době se v ústředním deníku brněnským v Rovnosti objevovali takové rubriky, pač ještě nebyly, jak Slováci říkají, izbičky preopilcou. Záchytný stanice. Tak vždycky toho, kdo prostě dělal nějaký virvál, tak vzali, tu fotografii z toho občanského průkazu fotografovali a bylo sdělení v novinách. Pan ten a ten, dejme tomu Adolf Jebavý, jinak řezník a uzenář, v noci zboural tři obrubníky u chodníku a tohle plným jménem na plný pecky, prostě. A tohle, tak abychom z toho neměli takovýhle nějaký tyhle opovídá, na ty přeradě se všecko ztratí. A tak já jsem řekl tatínkovi, ten pán, tak chlapci, hlavně aby se tam nezapálili, že jo. A taková parta z divadla brněnského jsme tam šli a nesli jsme skutečně velikánský demižon 50 litrů vína, jednak to bylo těžké a pak takovýhle množství, že jo, kde by ten Kostelka v jiný sklepy neměli a tohle to zase nebyl jeho artikl, až pracoval, říkám, v čistým líhu a v textilu a to. Lubošku, co to je za víno? A on říkal, vománkový víno. A někdy říkal, jo, vománkový, no jo. A za stigery se ptali, jaký vománkový, tak těm neodpověděl. Čili jsme přišli všichni celkem takový čistý, neskažený věděním. Přišli jsme tak na večer, udělali jsme táboráček takovej, sehnali se v chatě, kde byly od hořčistí skleničky, že jo. Teď se nalejívalo a teď víno vám to bylo lehké, jak se říká na Moravě, lehké, ale veselé. Lidi hned začali tohle, tam někdo hrál, aniž měl kytaru, víte? Tohle. Jenže chuti bylo takové zajímavé. To víno vám chutnalo něco jako, částečně jako víno, ale taky jako griotka, víte? A jako vermut. Takže, Lubošku, jaký jsi říkal, že to je? Říkal, vománkový. Vománkový. No a když někdo se ptal, už potom asi potřebí pají, dej už s tím pokoj, prosím tě. Jestli to nechutná, tak to nepínám, to chutná. No, a zase to nechutná. Ohromný veselost, pohně. Jiskry lítali až do té doby, kdy najednou z lesa, kam si předtím odskočil, výběh celý bledej asistent výtvarníka ze státního divadla v Brně, nějaký Kraus, a povídá, co to pijeme za svinstvo. Všichni povídají, to už jsme tady jednou řekli, když ti to nechutná, tak se zbalou pán. Pozor, pánové, já jsem byl v lese a mě svítí hovno. Pojďte se podívat. Všichni jako, že bude nějaká legrace. Tak šli, ale zděsili se. Tam na takovým malým paloučku ležel něco, jako když upadne roura od toho, od neonu. Že jo? Jako taková od kostelních hodin na věžích pospresující ručička, víte? Nebo je svět světlušek. Prostě něco divnýho. My na to koukali, pak jak je to možný, a on povídá, no ať nám řekne Kostelka, co to pijeme. Jaký pak prostě, když slyšeli vománkový víno. Říci, pak to je pravda, jaký prosím tě tohle. A najednou jsme dostali strach, protože v té době probíhají takový různý ty procesy s těma Eisenponákama. Co když viděli na cisterně, která stála v nádraží tý umrelčí hádři, si řekli, no na nás, s tímhletím umrelčí, čepovali a oslepli a umírali potom, že jo? Tak jenom jsme dostali strach, jestli nepijeme dřevitej líh nebo něco. Pač stejně jsme nemohli poznat, jestli vidíme nebo nevidíme, pač byla tma jako v pytli. Někdo povídá, Kostelka, co to je za víno? A není to žádná legrace, podívej se na to. A Luboš Kostelka povídá, přísám vám Bohu, ta základní surovina je skutečně víno, ale podívejte se, můj strýc mu to skysalo a protože on je takový, tohle on by to býval vyhodil a protože já žádný sklepy neměl takovýhle množství vína taky ne, tak mám strýčku, nevyhazuj to, no tak je to bože trošku kyselý, tak tohle to při nějaký příležitosti se to dá a on mi to dal. A naše správcová, která na všecko zná recepty a tak dál, povídá pane Kostelka, do skysaného vína je nejlepší naložit léčivý byliny, ty jednak tu kyselost stáhnou a nevezme to vínu tu jeho chuť. Nedá to tomu žádnou chuť ze sebe, víte? Pak to seberete, scedíte a máte víno takový, jaký bylo, než skysalo, že jo? A Kostelka pá, jenže já jsem nesehnal nic než vománkovej keřík. To je na revma. On do toho narval do toho demižonu a ono mu to zhoustlo, zželatinovalo. Tak zase běžel za farmaceutama a ty mu dali čistý líh a on to ředil, hned se mu to zdálo moc řídký, tak zase tam dal keřík a tohle. A vznikl z toho takovejhle myšmaš pohálení, jinak je to skutečně nezávadný, od dřevitím líhu to nikdy ani neslyšelo. Jenže my už jsme mu nevěřili, protože ten důkaz pravdy tam byl hrozný. Že jo, světla přibývalo. Někdo povídá, pánové, to chce doktora. Já pám, tady je takovej, ale ne zrovna Lidumil, ten nás vždycky posílá tohle. Já jsem tam, ale šepa jsem měl strach i o sebe, že jo, tak jsem šel, zabouchal jsem, tam se ozval, co je zase? Já jsem pán, pane doktore, první pomoc, on pán, jděte s tím nějak, já jsem pán, je opravdu první pomoc. Pani doktora pán mě poslal někam tohle, já jsem to neslyšel, protože nám šlo o zdraví, řekl jsem si, musím něco spolknout, vydržet a bouchal jsem dál, až on se vykonil, pán, co to člověče děláte? Já na vás zavolám policii, já jsem povídá, že o první pomoc. My tam pijeme nějaký víno, o kterým říká majitel, že je vománkový, ale my máme spíš strach, že pijeme nějaký dřevitý líh, protože kamarádovi v lese z toho svítí stolice. Opa, co to povídáte? Z chlastu povídá, mladý můžou svítit jedině v oči. Ale už mu to nedalo, jak slyšel dřevitý líh a bylo, říkám toho tenkrát plno, tak se v oblík dost nadával, ale šel. Co vám to s ním udělal, když přišel na tu mítinku, to nemáte představu. Postavil se, kouk po těch mých kamarádech, kteří tam stali jak funebráci, pač už se jim promítal ten film, jak se loučejí s rodinama, tohle slepý jsem nevidím. Kouk zas na to a povídá, pánové, to hovno skutečně svítí. Oni povídají, pane doktore, a nepřestává, my tady už taky dobře... Půl hodiny to pozorujeme, je to furt lepší a lepší. On šel k tomu blíž a povídá, komu to patří. Ten Kraus najednou takovej skromnej povídá, ale to nestojí za řeč, povídá. Ten doktor povídá, pojďte sem, mládenče, že vy jste tady o něco zako. A mu pánu já skoro upad a on povídá, o tenhle pařez, víte, tam byl strouhnělej pařez, který sám od sebe fosforeskoval zvlášť, když dostal takovýhle hit ze zdola. My šťastný, že nemoslepnem, ten doktor povídá, to mi musí dát ochutnat, v čeho vám to...
2: Rádio Jich Cymbálka.
3: Přátelé, závěrem mi dovolte, abych zde pronesl zadním vchodem, abych zde pronesl přednášku na téma sex. Přátelé, ovšem je to vědecká přednáška, soustřeďte se na ty věci, nebudu to šestkrát opakovat. Dovolte mi, přátelé, abych se tedy dnes zde v Lázních Luhačovicích zabil pohlavím. Když zabýval pohlavím. Já už taky v poslední době špatně vidím. Nosím sice brýle, ale zatím jenom na noc. Bych zde o velmi choulostivé otázce, ve které je řada předsudků a domněnek, a to především z těchto důvodů. Přátelé pohlaví. Totiž, co to pojám? Chci přátelé čárka. Napomněl čárka. Přátelé čárka pohlaví je u dospělých lidí zakrýváno již od útlého mládí až nahoru potom. Proto lidé znají svoje pohlaví, svoje ústrojí. Do deště. Do chuleme meleme. Do chuleme meleme nice. A podobně, ale svoje pohlavní ústroj znají jen velmi povrchně. Řekl bych, že zvláště mužské pohlaví bývá pouhým okem jen sotva viditelné. Mnohem hůře je pro vědeckého pracovníka mého kalibru, abych se o sobě tak nelítostně vyjádřil, dosažitelné pohlaví ženské. Já jako důkaz uvedu, že jsem žádal několikrát náš ústav, vaše... Já jsem z ústavu. A mě tam mají rádi. Já je taky. Pravidelná strava. Jako v lázní. Náš ústav zatím nemá možnost mě poskytnout ani jediný ženský exemplář. No, tak já už to nějak... No, přátelé, lidská společnost skládá z potvor... Totiž stvorů, to je těma brýlema, stvorů, kteří mají až dvě různá pohlaví, mužské a ženské. Ženské pohlaví, kterým bych zde dnes se chtěl zabývat jaksi podrobněji, protože jelikož... je to můj koníček, se od mužského pohlaví zřetelně liší. Já jsem to zjistil. Zjistil jsem to takhle jednou v tramvaji, když to cuklo. Jsem jel do ústavu. Přátelé, díky rozličnosti pohlaví nám dochází k oplocení. Já tady ještě něco snesu. Taky, že jo. Jenom C-čko. To je tím počasím.
4: Jo, jo. Vy, kde to je?
3: Koplocení, koplení. Položme se nyní všichni na otázku, jak dochází k oplocení. Koplodní. Koplodnění může dojít spojením, může dojít k oplodnění muže? Dojít nemůže. Naopak, muž může, pokud ještě může. No jak tomu dochází? Samozřejmě není myslitelný, aby nějaký muž nějaké ženě prostě jednoduše přišel, jednoduše ji oplodnil, přátelé. Kde bychom to byli? Není možný ani v Lázních Luhačovicích. Muž s takovou ženou nejprve, jak my říkáme, pouze filtruje. Toto filtrování je vlastně jakási přípravka k vlastnímu oplocení. Známe z fyziky, filtruje se voda přes písek. Známe další fyzikální zákony, Faradayova klec, Foucaultovy výřivé proudy, Archimedes ve vaně, vydáme ho ven. Muž, nechte ho, muž se ženou, nechte mě, prosím, muž se ženou hovoří jazykem svým později, já je taky francouzsky, se dostává, tím se dostává šklíbání, mezi tím nemůžeme vynechat braní na ruku, vlastně za ruku, no na ruku taky ne, my bereme desátýho. To jsem vždycky vzrušený, ale... Muzikanti taky. Že jo, tady se směl. Totiž, oni mají v hlavě jenom noty a desátýho. Když to já mám v hlavě jenom desátýho. Tam, to jsem zbytečně odbočil. Ano, a dívka, žena, ano, kde to jsem? Co to povídám? Ano, přátelé, kde to jsem? V Luhačovicích, ano, tím se docela máš líbání, mezi tím nemůžeme vynechat braní, ano, na ruku líbání, dívka, žena si zvyká, přimyká hlavu k hlavě druhou, v jehově. Dívka přimyká, chlapec zamyká. Dále partner dává partnerce rty do očí, do vlasu, k nosu, k uchu, k ňuchu, k ňocho, k ňoch. Mňav, mňav, mňav, mňav, blav. Berany, doc. Partneři se sobě tisnou, aby jedino nemohl otrhnout. A najednou, a už jdeme do finále. Najednou, jo, co to, co se to děje, přátelé? Najednou, partner rozepíná knoflík. Jo, no to není možný. A najednou, a gol. Jo, co bylo, najednou, a... Co, kousne, ne. Hledá kořist, vlastně partner, co se mi tam dostalo od někde, jo, partner, ostatně oděv odhazuje, neskládá ho jako na vojně, jak blbej, ale věnuje se stále více motorce, a vlastně partnerce, hladí, hledá, hlodá. A mezi tím najde to, co vlastně hledá. No, v podstatě ani nic jiného nedělá, jako, že to až jako náhodou to najde. Samozřejmě, že nevykřikuje překvapením, ani to partner... Ani s tím nevěří k sousedům. Ani to partnerce nezdělí. Ona sama za několik okamžiků pozná, že to našel. Ne, já nevím, čemu se tak smějete. A oddychne si. No, přátelé. Jste bych svoje pojednání raději ukončil, až nevím, kam až by to mohlo dojít. Na závěr asi tolik, přátelé. Dejme si na to ruku všichni. Jsou stále ještě mezi námi tací, kteří si myslí, že stačí pouhé mávnutí kouzelného proutku a problém sexu, který se řeší celá staletí, bude náhle vyřešen. To není pravda, přátelé, víte? Paž takovýhle prut nikdo z nás nemá.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: To je náhoda, co?
1: No, to je. Člověk ne? Tady tak sedí.
0: No jo, najednou kouká, vidí známýho.
1: No. Já vás hned poznal.
0: Tak? No já vás taky.
1: Jo.
0: Hned jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. No jo. Podle obličeje.
1: No jo.
0: No jo, taky tak trochu jako...
1: No, taky, to taky víte, ne, člověk musí tak jaksi...
0: Ano, to no. Se musí, ano. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tohle nebo takhle nějak, že jo? Ale jinak, víte, je třeba je tak nějak, jak bych tak řekl...
1: Jo, to máte pravdu.
0: Že jo, ano. To je právě ono, tohleto, ano. Víte, člověk si třeba někdy myslí, víte, já nevím, třeba právě tohle nebo takhle nějak, ale jde pak, víte, ono to nikdy tak nepřijde,
1: no
0: víte.
1: Jo.
0: Vždycky něco mezi to vletí, no. Že jo, no jo.
1: To já znám, no, jako u mě.
0: Taky, že jo, no jo.
1: Jednou vám do toho přijde tohle a nebo tamto, že
0: jo. Ano. No. Nebo i něco jinýho.
1: Jo, taky.
0: No jo, to je právě, to je ono, tohleto. Takže jsme stejného názoru, no. Že jo. Jo, co jsem to ještě chtěl říct, ty? Safra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím.
1: No jo.
0: Člověk jedno pro druhý zapomene,
1: no,
0: jde,
1: no.
0: Vy nevíte náhodou, co jsem chtěl
1: taky
0: říct.
1: Taky ne, nevím,
0: jo.
1: No.
0: Jo, už vím, tohle jsem chtěl říct, ty. A co jinak takhle jsem chtěl říct?
1: Tak různě,
0: no, no, no. Já jsem si to myslel, ano. To jsou novinky,
1: no.
0: No. Utíká to, co?
1: No, to to letí.
0: No jo. Dědeček pořád ještě mrtvej.
1: Jo.
0: No jo, není přešťastný manželství.
1: No jo, to je pravda.
0: Manželství to musí klapat, ne?
1: Šťastný manželství především.
0: To jak někdo dostane tu slepičí nemoc?
1: Jak slepičí nemoc?
0: No když jako zanáší.
1: Jo tak, no jo, to je.
0: Tak to je konec.
1: No jo, to máte pravdu.
0: A je to smutný, že takových lidí ještě dostám.
1: A víte, že máte, no jo.
0: Já už budu muset pomalonku, paní Ašpano.
1: Spěchat, já taky letím. No, no. A že jsem se ani nezeptal, co pak je doma novýho?
0: Ale celkem nic, no, narodil se mi kluk.
1: Je, to vám gratuluju, no a manželka?
0: Ale ta to ještě neví, až se dlouho doví, to zas bude randa.
2: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
3: Taky vám musím částečně říct, co se vám mě stalo, když jsem sloužil za rakouského vojště, když jsem byl ve špitále jednou v tom, co byly tyhle ty dezentýristi a ty týfisti. No teda rekonvalescenti. A žádný jsme nechtěli jíst tu polentu, tu utrejchovou kaši. Hořkou vám jako mezulán. Ono vám to nebylo masný ani slaný, no jak říkám, kdo neměl, tomu byl špatný a přišla na něj jistě tahle ta břínkačka, která je nejhorší, když jde na prázdno. To vám sedíte půl hodiny na lajtně a ono nic. Teda kluci, aby si přilepili, tak si kupovali cukrový pastičky nebo kadlata, teda to jsou žvesti, abyste viděli. Ale jednou se vám stalo něco moc špatného. Jo, tak to jsem, tohle. Tak vám jednou šel pán štábní, bo tam tady to chodí císař, pán pěští a uklout a upad po pecince a odrazil si maso. A hned vám bylo druhej den na to pepelu, já se zakazujou jít po špitále švestky. A že aby se někdo povážil jít po chodbě s pitlíkem v ruce, protože si přinkalové a že nám to voce škodí a pasa fidli obrz podepsali. A dobře, řekli jsme si, pepel je pepel. Musíme to respektovat, ale co gentleman nechce mít, představte si, zrovna ten den vám přijela ta bába s těma vozejkama a kadlatama. Všichni se vám čučili zvon na to krásný modrý vavoce, sliny se nám zbíhaly, najednou vám se ohlídnu, kluci pryč. Podívám se, zvok nám mládenci už kupovali. Tak jsem vám vytáhl z kufru ten broucak, co jsem teda v něm vozil panu štábnímu z dovolený nějakou tu mouku a chtěl jsem vám za bránu. Koupil jsem si to ovoce 5 kilo. Tu mám bránou a post vám udělá. Hej! Kaprej má rozkaz a že nesmí nikoho pustit do špitálu s kadlatama. Kaprej jste všechny přinkalové a chce si sosy. Já povídám, ty krile, nedělej voloviny, tady máš ho na brzy taky a pustě dovnitř. On zas na to, kdybys měl dal zlatý rouno, tak tě tam nemůžu pustit. No tak to jsme mělo dělat. Bylo nás tam 10 sepci v podlikačkách a na boso zima nám byla, tak vám jdeme k bábě a jedna řec. Milost, paní bábo, jsou tak láskavá, vemou nám to ovoce zpátky, my jsme volali na cimry, my nechcem žádnou náhradu a daj sem peníze zpátky a je to. Ona vám spustila, koukejme se na ně, ovoce ochmatají, ožerou a pak si vrátit, ani za nic. Tak nějakej pačet zeme nás to rozhodla povídá, tak to teď. Já mu na to, buď to ovoce sníme, anebo jej hodíme na hnůj, vážná ovci. No tak nic, nic, tak nic. Sedli jsme si k plůdku, aby na nás ze strnic nepoukalo a jíme. Lidi, hosti vám jedli a škrkali. A kdo mě míň, byl si hotov, mačkal papír a šel. Já vám tam zbyl, nakonec vám zima mě bylo. Já vám jsem to ovoce polikal i s peckama, a abych byl hotov, pořád potěškávám pytlik, taky tam bylo cirka 2 kila a už jsem nemohl. Švestka se vám mě převalovala v hubě jako akrobat, já vám nebyl v to jí spolknout. Pupek jsem měl jako pandur a ne a ne a ne a ne. A tak vám jsem se přeci nějak protlouk skrz to skrz, víte? Zmačkal jsem papír, zahodil jsem to a šel jsem dovnitř, pánčně pot neviděl. Ale lidi ta noc. Nejdřív byla bříchu velká nespokojenost a mručení, pak zase nějaký divný troubení na poplach, nebo jako když mají čertivanou hromadu a prčím do toho, antoš se odvírali vnitřnosti. Ale jen tej švestkovej bábě můžu děkovat za svý zachránění, neboť tenkrát mě to vyčistil, jako když propláchneš na meliorací a od té doby jsem zdravý, jako křepelička, čím se vám varalci, Vlastimil Burián.
4: Nic nesplete člověka tolik, jako jméno vesnice. Třeba hrdlořezy. Kdo se bojí do hrdlořez kvůli hrdlu, tak se bojí docela zbytečně, protože v hrdlořezích, a to je statisticky dokázáno, se hrdla neřežou o nic víc, než kdekoliv jinde. A nebo nedaleko Konstantinových lázní, tam je vesnice Úterý. 6 dní v týdnu to jméno lže. A zrovna tak lhalo jméno vesnice Dejvice, když ještě Dejvice byla vesnice, když z Dejvic do Prahy se chodilo buď Píseckou bránou, anebo Oklikou. Nejspíš ještě se dalo věřit osadě nedaleko Dejvic, která se jmenovala Černý vůl. S ohledem na starostu to bylo jméno pravdivé, i když barvoslepé, neboť starosta byl zrzavý. Vraťme se však do Dejvic. Řekli byste Dejvice. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlubky od bustu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo.

co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete, dva čuníci pro dva lidi je moc, chabě trval na svém farář. Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Povídá, já tu mám hladový krku jako píšťal u varhan a na faře tam jsou dva vepři na dva lidi. Načež se zamračil. Čím více se mračil, tím úsilovněji přemýšlel. No, když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb a že prý se jde nadýchat trošku večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka, hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják piva. Menší však spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb mezi oči, hnulo ovarem, ale malonko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo, no a ani se mě nechce podrobně popisovat, jak hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě, povídá rozespalý farář. A jak se vám tam celé vešlo? Ježíš Maria, ne, že ho peču, že je kaput. No to jste ho asi hladem umořila, osobo, zívnul farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli prý by pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červinku nebo co. No ale to víte, Barko, ale to víte s radostí. Pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakas a šel pro prase, že prý už ho někde zakope. Toho dne se začalo z učitelovi z komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovi Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jaký cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo? Že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotný, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ji ovanulo zelí a tohle by mohly být, no všem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Barka se šourá až ke dveřím a poslouchá. No všem, tam se debužíruje. Asi už je konec, ale protože talíře a vidličky a nože cinkají do dětských hlasů a do dětského smíchu. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se

0: víš, strana na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš, a neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká, a Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka, a kočičky, a Libuše, a pejsky, a aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou. Barka byla vstekem bez sebe. Ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, ale zapomněla, že spola stojí na špičkách, na škopíčku, na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil, škopíček usukl, Barce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Stuha na znak nadlaždice v chodbě. Našli tam s očima v sloup. Dětem namluvili, že se Barce udělalo mdlo a poslali je spát. Jenomže Barčino mdlo trvalo trošku dlouho na to, aby to bylo jenom mdlo. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře, jo, jo. A jak to všechno vysvětlíme? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu, kvůli praseti, znáš lidi. Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učiteli neposlouchal, vzal pytel počuníkovi, vecpal do něj Barku, hodil si to všechno přes ramena a šel.
1: Kam jdeš? Láďo, Láďo, Ládičku, tebe chytnou? Já už tě neuvidím.
0: Učitelová se mu věšela na krk. Za chvíli jsem tu, konejšil ji. Nikomu neotvírej. A spolkla ho tma. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by ji vynes na zvonici a tam by ji pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta. Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak proběhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil Barku na hromadu zrní, dal jí do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vydá ho, a vydá ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrás ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bác, bác, bác, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská Barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej, hej, hej, hej. A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam jí dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk. Znáte lidi? Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má vožákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít Kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za Kaštanem, jeden druhého pro tmu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekají. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč. To je starosta z Dejvic. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů pěkného, statného koloucha, jenže je v tom přece jenom malý háček. Starosta nese pytel, to je pravda, ale je to pytel, který pustil Kubát. Zatímco Kubát utek s pytlem, ve kterém byl starostův kolouch. Takže Kubát po tmě posadil učitelovi do školní lavice místo barky koloucha, zatímco starosta vcházel domů do kuchyně a povídá ženě: jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská barka. My víme proč. Ale starostová to nevěděla a když spatřila, jak se barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Teď tu obě leželi vedle sebe jako dva špalky. Starosta, bývalý dragoun, ten už něco v životě zažil. Tak celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrst to na starostovou, samo sebou, že barku přitom taky polil. Starostová si sedla. Barka si sedla. Starostová vstává, barka vstává. Starostová ječí, barka se nezdržuje a hurá ze dveří do tmy. Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Ne, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak. Začali zvonit na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahybá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší barce. V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. To jsou boule, no boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. A co jako říká doktor? S úlevou se ptal Kubát. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl. Farář odcházel a jak se v dálce zmenšoval, Kubát s učitelem se za ním mlčky dívali. Od Prahy foukal studený vítr. Nad krajem visela špinavá peřina plná sněhu. Kubáta zastudila v týle solo vločka a zívnul. Kouk na nebe a pomalu šel domů. Učitel ještě chvilku lelkoval, než vešel do školy přiložit do kamen. Vloček přibývalo, v Dejvicích začal nový den. A tím to vlastně končí. Jestli jste doufali, že barka se napravila a přestala lakotit, že učitele tlačilo v žaludku i ve svědomí ukradené prase, že Kubár dostal rozum, důstojný pán, že našel důstojnost, že Davice si odhlasovali změnu jména na Hamonín. Tož teda, to jste si raději měli přečíst nějakou pohádku a neposlouchat tuto pravdivou příhodu.
2: Rádio Jich Cymbálka.

Jak jsem se stal učitelem? Už od dětství jsem miloval školu a vše, co s ní souviselo. Vousatou učitelku Kadrabovou, jízdu po zábradlí, chlapecký záchodek, kde jsem se naučil kouřit, bradla, ze kterých jsem srážel šplhou na hrůzu tak dlouho, až se uchytil v cirkuse jako imitace velblouda. Také jsem miloval karantény, uhelné prázdniny, nemoc učitele, 1. máj a jiné dny, kdy se mohl zevlovat po bulvárech a dívat se, jak město naše bohatne. Ano, škola byla pro mne vším. I o prázdninách obcházel se mi mlsně jako řeznický pes špalek a čekal, kdy spadne. Ale držela. Byla z roku 1876. Vůbec jsem si nedovedl představit, že bych někdy svou školu opustil. V posledním roce školní docházky jsem se proto rozhodl, že budu následovat Komenského, který utekl za hranice, a stanu se jako on učitelem. Vždyť co může být hezčího, než zdítek, která neumí ani bleptnout, vychovat řádné občany. Na pedagogickou fakultu jsem se dostal snadno. Otec mi zajistil dobrý původ a pohledná teta Berta protekci u profesora Měkýše, předsedy zkušební komise. A skutečně, otázky, které mi komise předložila, nebyly z nejtěžších. Pravda, několik dotazů bylo záludných, ale vyrovnal jsem se i s takovou chytačkou, jako je otázka. Který Bedřich byl nejlepším přítelem Karla Marxe? Chvíli jsem zaváhal a pravil jsem. Smetana? Friedrich Falcký? A na třetí pokus jsem to měl. Engels. Jedině Engels. Obdržel jsem plný počet bodů a došlo na politiku. Co je větší? Čína nebo Vatikán? Řekl jsem Vatikán. Začali kašlat. Povídám Čína. Ano, hned na podruhé jsem to měl. Bylo vyhráno. 4 roky studia a půjdu učit děti. Studium uběhlo jako voda, i když jsem každý ročník opakoval 2x až 3x, abych si důkladně vše pamatoval a působil před žáky jistým dojmem vědce. Nechtěl jsem dopadnout jako můj učitel chemie Kotek, který tvrdil, že kyselina sírová není žíravina. Když jsme o tom s kamarády pochybovali, neboť člověk leco zaslechne i mimo školu, vypil naráz celou křivuli se slovy: kyselino sírová, zdraví neškodná, skoč do úst. Aby dokázal správnost svého výkladu. Spor zůstal nedořešen, neboť se až do konce roku suplovalo a po prázdninách jsme dostali nového chemika. Ale vraťme se k mé pedagogické kariéře. Jak jsem řekl, studium uběhlo jako voda. Sotva 40letý držel jsem v ruce diplom, který mě opravňoval vlévat žákům do hlavy moudrost a dohlížet, aby neštěbetali mezi zvoněním. Nemohl jsem se dočkat školního roku. Tak jsem se na děti těšil. V lese jsem si uřízl lískovku na darebáky a po večerech pročítal pedagogické spisy Makarenka, Nejedlého a Kata Mydláře. A jinak jsem se připravoval na povolání. Jedl jsem křídu, vstával denně v 7 hodin, skládal si učení a penál, zvonil jsem si přestávku,